0: Počúvate Rádio Regina Východ. Láska, neláska, tak to znie názov hry, ktorá bude mať premiéru práve dnes večer o 18. hodine v divadle Poprad. To je s nami už rok a tak je zaujímavé, ako svoje umiestnenie v Poprade Veľkej aj prvú sezónu vidí jeho zakladateľka Tatiana Pirníková.
1: Poprad tým, že nikdy nemal profesionálne divadlo, tak vlastne ani nemá toho pravidelného diváka. Je tam samozrejme to také zdravé jadro ľudí, ktorí prosto milujú divadlo a neváhajú cestovať do Bratislavy, do Martina, do Košíc za predstaveniami, ale potom sú ľudia, ktorí v živote v divadle neboli a im potrebujeme nejakým spôsobom položiť otázku, či chcú prísť a zároveň ju zargumentovať, prečo by mali prísť do divadla. Máme za sebou prvú sezónu, ktorá, môžem o nej povedať, že má rôzne prívlastky. Hej, bola prvá, bola veľmi inšpiratívna, bola pracovitá, potešujúca, radostná a môžem pokračovať s tými prívlastkami. Takže nádych do druhej sezóny nesie tú energiu tej prvej. Práve dnes sa začína skúšanie ďalšej autorskej inscenácie, volá sa Láska, neláska. Bude to komédia a pripravuje ju brňanský režisér Jirko Jelínek. Inscenácia pre dospelých, pripravujeme ju na veľkú sálu a má priniesť taký tipný vhľad do života antických bohov.
0: Pán režisér Jiří Jelínek, tentokrát sa hra volá Láska, neláska a ste jej spoluautorom.
2: Je to tak, my sme to predstavení napsali společne s Leou Mačudovou, ktorá je taky scenografka toho predstavení a my sme ho psali speciálne tady pro soubor divadla Poprad.
0: Láska, neláska vychádza z antiky, aj keď veľmi vtipne, takže ako je to s tými gréckymi bohyňami, sú najkrajšie a ešte krajšie.
2: Je to přesně tak a je to tak, že my jsme vlastně vycházeli z toho, že jsme s Leou si řekli, že by to mohlo být představení o všech možných podobách lásky, kolik má podoby lásky a jak je to láska někdy opětovaná, někdy neopětovaná, někdy jednostranná, někdy oboustranná. Jsme říkali, tak začneme antikou a já jsem si někde tady našel tu psyché, jak se narodila krásná a teďka jsme si to začali tak představovat a je to naše představení o tom, jak můžete mít taky starosti tím, že jste příliš nedobytná, příliš krásná. Příliš úžasná a někdo vám to závidí a někdo je zase bezmezně vás miluje a je tak, že to hodně komedie, taková vztahová.
0: Afrodita ale nemusela pozerať tutoriály, aby byla pekná, takže možno premosujete to až do současnosti.
2: Afrodita byla sice pěkná, uctívaná a zbožňovaná, no akorát se najednou objeví psyché, co je taky, takže tam je nějaký problém.
0: Na čom se budeme smiať, protože zřejmě aj sami na sebe tak trošku.
2: No to doufáme. My doufáme, že se tady sice vypráví o antice, ale v podstatě řešíme to, co řešíme každý den všichni a stále znova, protože v tom představení se říká, že každý chceme být milovaný, každý chceme být zbožňovaný, každý chceme být pro někoho aspoň chvilku bohem, no a někdy si s tím taky neumíme poradit. Takže to bude takováhle komedie a doufáme, že zábavná a autorská, takže dneska večer je to světová premiéra a nikde jinde na světě, nežli v Popradu, to nemůžete zažít.
0: A lásku, nelásku v divadle Poprad nestihnete dnes o 18. hodine. Znovu budete mať príležitosť až 30. októbra.

0: Naša mladá v strachu velikým i v žaľu horečným porichtovala sebe ladu i svoju panenskú zvoľu.
1: Ej, Jančo, a či ty znaš, že šie utreženiš a svoj stav mladzenecký za manželský zmeniš?
2: Znám, Vera, znám, no jak by som neznal.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipa.

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Zajistě viete, že toto bol Jiří Suchý a jeho žlutý tulipán, s ktorým mu prišiel k svátku gratulovať Olda, ako zneli prvé slová tejto pesničky. Pieseň je zo semaforskej hry z roku 1962 Jonáš a Tingle Tangle a ak ste pozornejšie počúvali, tak je vám zrejme, že to bola silná protivojnová pesnička. Jiří Suchý oslávil včera, teda vo štvrtok, 95. narodeniny. A ešte stále hrá, spieva a píše. Srdečne mu k ním gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho piesne. Aj nasledujúca Jo, to jsem ešte žil je jeho protestom proti vojne a tretia Pramínek vlasu už bude ako drvivá väčšina piesní o láske. Spieva Jiří Suchý.
0: Jo, vzduch byl plnej boje, jak sem tak do nej pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.